Bože, odej mi kalich hořkosti ode mne. Ale vůle tvá ne jak já chci, ale jak ty chceš. Nevydrželi jít ani hodinu.

chceli syn Boží, sestup z kříže, zbory andělů ať tě snesou. Volej Boha, pomůže synovi, nebo písmo chceš naplnit. Sestup a uvěříme.